benzinul cu bărjul negre. Căder se srednoci u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni